0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kuči tance. Prime Video vydalo ze svých útrob další romantiku Every Year After. Sky Showtime nabízí polské drama z vlastní produkce Morpheus a švédské romantické drama The Trio. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: What am I doing back here?
1: Are you afraid that we might bump into Charlie and Sam?
2: Na Prime Video dnes startuje nová romantická kanadsko-americká série Every Year After. Seriál je adaptací románu kanadské spisovatelky Carly Fortune a vypráví příběh, který se odehrává v průběhu 6 let a jednoho týdne v malebném jezerním městečku Bears Bay. Takový nostalgický příběh o první lásce, o lidech a volbách, které nás navždy poznamenají. Očekávejte lehce lepší Hallmark, jako vyšitý. V hlavních rolích se představí Abigail Cowan a Matt Cornett. Every Year After najdete nyní na Prime Video.
3: Oh, there you are.
4: Percy, this is my girlfriend, Taylor.
3: Hey.
5: Hi.
6: So, should we talk about Sam, a girlfriend?
5: What do you want me to do?
4: I don't have feelings for Percy.
7: But you used to, and no way her being back here doesn't confuse things.
4: I'm with Taylor now. Just be careful.

0: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie.
1: Mój brat nie żyje. Zabitam. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
0: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
2: Action! Sky Showtime přinesl polský krimi thriller z vlastní produkce s názvem Morpheus a je to další důkaz, že zajímavé věci v Evropě vznikají i mimo Londýn a Madrid. Režisér Maciej Migas vypráví příběh Piotra Lajera, právníka, který se nečekaně ocitne v čele zločinecké organizace. Nejdřív ji vedl jeho otec, pak bratr a teď přichází řada na něj. Jenže místo, aby šéfoval neschopně a nervózně, jak by se od rodinného právníka čekalo, překvapivě mu to jde. Zdánlivě bezúhonný manžel a otec ve světě zločinu nebezpečně rychle nachází sebe sama a každou další epizodou překračuje hranice, o jejíž existenci dřív ani nevěděl. V hlavních rolích se představí Andrzej Grabowski a Kamil Čepicky. Polský seriál Morpheus najdete exkluzivně na Sky Showtime.
3: Baňka to začalo. A za straty morálne přejmujeme vaše biznesy i dostęp do portu.
0: Ja nic o tym nie wiem. Aha.
4: Lejerów już nie ma.
0: Bo chciałem, żeby na jednym pogrzebie się skończyło.
3: Gena nie wydłubiasz, Piotruś. It's starting
5: to... Tak co? Dobrý?

0: Jag tror du känner mina föräldrar.
1: Hugo.
0: Jag vet.
1: Det var så länge sedan vi kände varandra.
2: Jag vet inte hur mycket jag minns.
0: Hur fungerade den? Trio.
3: Dneska je Showtime, najdete švédskou sérii The Trio. Seriál vychází z oblíbeného bestselleru Johanny Hedman a jeho příběh sleduje Huga, u kterého se jednoho dne objeví dcera jeho dvou dětských lásek. Ten jeden nečekaný moment ho vrátí zpátky o 20 let. Tehdy mladý Hugo přijel do Stockholmu k rodině Stillerových, kde se zapletl do vášnivého a složitého vztahu s Torou a jejím blízkým přítelem Augustem. Milostný trojúhelník, ze kterého se nedalo jednoduše vymanit. O dvě dekády později ho minulost pořád dohání a Hugo se rozhodne zkusit získat zpět to, o co tehdy přišel. The Trio, šestidílný švédský romantický seriál, můžete nyní sledovat na Sky Showtime.
4: Du är inte så romantisk av dig, va?
1: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
1: Den slutar aldrig längre. Ja.
5: Oj! 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Jako každou středu, než do kin přijdou nové tituly, mám pro vás přehled nejzajímavějších snímků posledních dvou týdnů. Můžete vyrazit na Fantazi vládci vesmíru, živě akční návrat He-Mana na filmové plátno po 25 letech. Travis Knight obsadil do role prince Adama Nicolase Galicina, zlotřilého Skeletora Jareda Leta a k tomu přihodil Idrise Elbu a Camilo Mendes. Českou vlajku drží pět švestek Jana Svěráka, komedie o partě starých přátel, kteří se rozhodnou ještě jednou vyplout na moře. Lenka Termerová, Oldřich Kaiser a Petr Kostka. Největším nepřítelem nejsou rozbouřené vlny, ale vlastní dospělé děti. Hororová sekce v kinech pěkně nabobtnala. Backrooms od Kejna Parsonse, tvůrce kultovního YouTube originálu, posílá Renate Reincve a Chiwetela Ejiofora do klaustrofobního labyrintu mimo realitu, kde čas nefunguje a cesta ven neexistuje. A pro ty, kdo milují přání, která se pořádně pokazí, Posedlost je horor o chlapíkovi, který si od šamanské hračky přeje, aby ho kolegyně milovala. Výsledek je intenzivní, nebezpečný a pěkně mrazivý. A pak je tady Scary Movie. Po 26 letech se vrací Marlona Sean Wayansovi, Anna Faris a Regina Hall, aby rozcupovali celou dekádu hororů, remakeů a spin-offů. Politickou korektnost nechali doma a korektnost obecně taky. Z evropských novinek v kinech stojí za zmínku španělské drama Romeria od Carly Simon. 18-letá Marina se vydá na západ Španělska s matčiným deníkem, aby zjistila víc o rodičích, které nikdy neznala. Festivalový kousek z hlavní soutěže Cannes, hořkosladký a poetický. Britský film Přísahám, že za to nemůžu, přibližuje skutečný příběh Johna Davidsona, muže, jehož Tourettův syndrom ho izoluje od světa, dokud se nepotká s Maxine. Silné drama, které skončí dokonce u britské královny. Toliko k nejzajímavějším filmům posledních dvou týdnů v kinech. Hovk.

0: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today's...
2: Dnes se v kinech rozjíždí napínavý sci-fi thriller ze Spielbergova světa Den odhalení. Steven Spielberg se vrací k tomu, co umí nejlépe, vyprávět příběhy, od kterých nemůžete odtrhnout zrak. Scénárista David Kep, kameraman Janusz Kaminski a skladatel John Williams, tedy čtveřice, která má za sebou mimo jiné Schindlerův seznam nebo Jurský park. Tentokrát zpracovává příběh datového analytika Daniela, jehož jediným úkolem je zveřejnit informaci, která by mohla změnit celý světový řád. Jenže v cestě mu stojí tým bezohledných profesionálů vedených chladnokrevným Noahem Scanlonem, kterého si zahrál Colin Firth. Do hledáčku pronásledovatelů se přitom dostane i zdánlivě bezvýznamná televizní moderátorka Margaret a v té roli září Emily Blunt. Datového analytika Daniela pak stvárnil Josh O'Connor, britský herec, kterého mnozí znají jako prince Charlese ze seriálu Koruna. Den odhalení, 145 minut napětí s jednou z nejsilnějších hollywoodských posádek současnosti, najdete nyní ve vašich kinech díky Cinemart.
3: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
1: What is it?
3: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
1: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world. All at once.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
2: Gary!
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
4: Exhibit A.
3: Gary waits patiently and quietly by the door.
4: Exhibit B.
3: Gary steps forward and you spend the next 6 hours sponging him off the walls. I know which version Gary would prefer. Gary.
5: Shh.
6: Do českých kin vstupuje také akční thriller Šedá zóna od režiséra a scénáristy Guya Ritchieho. Ritchie, který si razí cestu stylovými, energicky snímanými akčními filmy, vzpomeňte na Gentlemany nebo Operace Poštmistr, tentokrát přivádí na plátno dvojici elitních agentů, pohybujících se na hraně mezi zákonem a posvětím. Jejich mise je zdánlivě jasná, dostat bezpečně z nebezpečné mezinárodní situace vysoce postavenou vyjednavačku. Jenže jako vždy u Ritchieho nic není tak jednoduché, jak to vypadá. Operace se rychle promění v riskantní hru plnou zrady a intrik, kde každé špatné rozhodnutí může mít fatální následky. V hlavních rolích se setkávají Henry Cavill a Jake Gyllenhaal, po jejich boku pak Isaac Gonzalez a Rosamund Pike.
7: Take every box.
8: Take every tuck.
7: Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
6: Šedou zónu najdete ode dneška v českých kinech v distribuci Vertical Entertainment. Jak já se na to těšila.
9: Range 300. Wait, 275.
10: Make your mind up.
9: 250, ram it, Janet.
11: Bane work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
12: Show me what you got!
13: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Co? Co? Dobrý?
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: Hollywood nikdy nespí a my taky ne. Půlnoc v Hollywoodu je tady pro vás.
6: Say something. Say something, baby.

0: quelque chose, Gabi, et je veux que tu le prennes au sérieux.
1: Oui.
0: Hein? Ok. Bon.
2: V kinech nově najdete i francouzské mysteriózní drama Soukromý život a přináší herečku v hlavní úloze, kterou byste nečekali mluvit francouzsky a přesto bude geniální. Režisérka Rebecca Zlotowsky vypráví příběh psychiatričky Lillian Steiner, rezervované, odtažité, zvyklé naslouchat druhým, ale nikoli sama sobě. Když se její dlouholetá pacientka Paula přestane bez vysvětlení ukazovat na sezeních, Lillian to zpočátku přejde s profesionální chladností, jenže pak se dozví, že Paula je mrtvá. A v Lillian se začne rodit podezření, že šlo o vraždu a že za ní stojí Paulin manžel. Pustí se tedy do vyšetřování, k němuž přibere svého bývalého manžela a hypnotizéra, jehož seance jí začnou odkrývat záhadné vize z minulosti. Jodie Foster hraje hlavní roli celou ve francouzštině a po boku má francouzskou hereckou elitu Virginie Efiru, Daniela Etoa, Mathieu Almarika a Vincenta Lacosta. Ve filmu se mimochodem objeví i legendární dokumentarista Frederick Wiseman, tentokrát jako herec. Soukromý život s Jodie Foster najdete nyní ve vašich kinech díky Film Europe.
0: Au bout de trois séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'il était assassiné. Mais par qui et pourquoi?
3: C'est la question.
0: Shit! Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère?
4: Mon père le pense.
5: Foutez le camp!

0: Dnes přicházejí do českých kin pěkně pestré novinky Mňamka. Největším tahákem týdne je bez pochyby den odhalení od Stevena Spielberga, od kterého se očekává letní blockbuster. Emily Blunt a Josh O'Connor v thrilleru, kde celý svět čeká na pravdu, jenže pár lidí udělá úplně všechno, aby k žádnému odhalení nedošlo. Spielberg, Kaminsky, John Williams, klasická sestava, 145 minut napětí a velký tajem. Guy Ritchie nasazuje do kin Shadow Zone. Akční thriller s Henry Cavillem a Jakem Gyllenhaalem jako dvojicí elitních operativců, kteří balancují mezi zákonem a zločinem. Mezinárodní mise, zrady, přežití, Ritchie v plné formě a sexy agenti k tomu. Z Francie dorazil do kin Soukromý život s Jodie Foster jako psychiatričkou, která se po záhadné smrti své pacientky vrhne do vyšetřování. Po boku má francouzské herecké elity. Jodie Foster hraje ve francouzštině a je zase brilantní, jak jinak. Irsko doručilo do kin hudební příběh srdcovka Johna Carneyho, tedy pána, co nám dal Once nebo Sing Street. Paul Rudd a Nick Jonas, frontman svatební kapely a vyhasínající popová hvězda, jedna píseň, jeden hit a pak boj o uznání, který může přijít příliš draho. A nakonec anime. Japonský film Chaos futuristické Šanghaje, kde lodní inženýr dostane od mořské princezny nabídky k sňatku. Vizuálně odvázané, hravé, festivaly ověřené. Dnešní premiéry v kinech jsou vážně jedna báseň. Hovk.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: You don't recognize it?
1: Should I?
0: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse.
2: I wrote that song.
3: Do českých kin dorazila hudební komedie s názvem Srdcovka. Režisér John Carney, autor hudebních filmů jako Once, Sing Street nebo New Yorkská romance, se vrací ke svému oblíbenému žánru a přináší příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně platíme. Paul Rudd si zahrál Ricka, frontmana svatební kapely, který při jednom vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho v podání Nicka Jonase. Spojí je noční jamování a jedna píseň a když se z ní za pár měsíců stane celosvětový hit, Danny nastartuje kariéru znovu a sklidí veškerou slávu, zatímco Rick zůstává ve stínu a bojuje o uznání, které považuje za své. Jenže čím víc se Rick snaží prosadit, tím víc riskuje to, na čem mu opravdu záleží. Rodinu a přátele. Srdcovka. Hřejivý a lehce hořký příběh s Paulem Ruddem a Nickem Jonasem hrají nyní česká kina díky distribuci Bioskop.
4: So what are my options?
5: I'm afraid you don't have any options, Mr. Power. Legally speaking.
6: What about illegally speaking?

0: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti. Avvocato.
4: Na Sky Showtime najdete nově italský právnický seriál s názvem Ligas. Italský herec Luca Argentero, dobře známý českým divákům z Jíst, meditovat, milovat nebo Saturno Contro, se tentokrát obléká do saka ostříleného milánského advokáta. Jeho Lorenzo Ligas je typ právníka, který čte lidi jako otevřenou knihu, podle každého gesta, slova i kravaty. Problém je, že ho právě jeden takový nepěkný skandál vyhodil z prestižní kanceláře, kde byl společníkem. Ligas se ale nevzdává, pouští se do složitých a vysoce sledovaných případů a chce si dobít milánskou právnickou scénu zpátky. Jenže zatímco na pracovišti sbírá body, doma prohrává. Seriál natočil režisér Fabio Paladini podle knihy Gianluca Ferrariho a šestidílná první řada dorazila najednou. Italské právnické drama Ligas je nyní exkluzivně na Sky Showtime.
5: Ma tu mi credi?
1: Fammi la domanda corretta. Posso tirarti fuori da qui?
5: E tu fuori?

0: could very well be the something blue I need to complete my wedding ensemble. Mm-hmm.
1: You don't even have your dress yet. She's just got the man. Everything else is the details.
2: Na Netflixu startuje pátá a zároveň poslední řada oblíbeného romantického dramatu Sladké magnólie podle knižní předlohy Cheryl Woods. Tři nejlepší kamarádky Maddie, Helen a Dana Sue se vrací do malebného jihokarolínského městečka Serenity, kde se každý zná s každým a kde nikdo neudělá nic, aniž by to celé město nevědělo ještě před večeří. Maddie má plné ruce práce, tři děti, nevěrný manžel za sebou a nápadník, o kterém mluví celé město. V hlavních rolích se jako vždy představí Joan Garcia Swisher, Brooke Elliott a Heather Headley. Pátá a finální řada Sladkých magnolií je nyní na Netflixu.
3: Your love and support helps me balance the hurt of being away from all the people that I love.
4: You're brilliant.
5: Our marriage is like a balloon and I'm afraid it's about to pop.
6: Oh, my two favorite ladies together.

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás on-demand nabídku novinek tohoto týdne. Na Edison Online dorazil francouzský životopisný film z prezidentské kuchyně, skutečný příběh Hortense, kuchařky, která si prosadila cestu až do Elizejského paláce a 2 roky vařila samotnému François Mitterrandovi. Komedie, vůně politika a žena, která se nenechá zastavit. Disney Plus přidal svou klasiku, druhý film s agenty Mulderem a Scullyovou, Akta X, chci uvěřit, tentokrát v Director's Cut. Kdo v roce 2008 věřit chtěl, teď může znovu, o 4 minuty déle. Na Netflixu je nově britský krimiseriál Jediný svědek a vypráví případ skutečné vraždy Rachel Nicholové na londýnském Wimbledon Common a jejím jediným svědkem byl 2letý syn. Souběžně Netflix přidal i dokumentární pohled na ten samý případ vražda Rachel Nicholové. A Jižní pohoda pokračuje v 5. řadě Sladkých magnolií. Maddie, Helen a Dana Sue se vracejí do Serenity v Jižní Karolíně, kde tajemství mají životnost asi tak jako zmrzlina v létě. Z exotičtějšího soudku Netflix nabízí thajsko-filipínský thriller bez skrupulí o mladém právníkovi obviněném z vraždy, kterou nespáchal. Japonský seriál Virální hit, kde šikanovaný kluk vybuduje kariéru z jediné virální bitky a jeho africké drama Poligamista o tom, co se stane, když se hvězdě sociálních sítí zhroutí iluzorně dokonalé manželství. Prime Video nastartovalo letní romantiku Every Year After, první láska 6 let, jedno jezero v Kanadě a rozhodnutí, která poznamenají život na věky. Na Sky Showtime přibyly 2 tituly, italský právnický seriál Liga s Sulkou s Argentérem jako brilantním advokátem po skandálu, který se snaží znovu zazářit v Miláně. A od soboty vás čeká sci-fi komedie Bugonia od Yorgose Lanthimose. 2 muži unesou šéfku velké firmy v přesvědčení, že je mimozemšťanka. Emma Stone a Jesse Plemons v hlavních rolích. Film byl nominován na Oscara a Lanthimos v plné formě. Tak to byl přehled novinek na streamingu tohoto týdne. Máte z čeho o víkendu vybírat. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, v pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Přehled všech nových titulů, které jsme podrobně probírali v tomto týdnu, najdete jako vždy na stránkách Zoom Rádia. Díky, že jste naladěni na naši vlnu, máte vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chřtánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle nového objevu, který popsal portál space.com, by se právě tam mohly rodit miliony planet. Vědci z Univerzity v Kolorádu vytvořili počítačový model akrečního disku kolem aktivního galaktického jádra. A výsledek? Na okrajích těchto zářivých výruch plynu a prachu by mohly vznikat planety o hmotnosti Jupiteru. Odhadem miliony kusů, vzdálené desítky parseků od černé díry. Výzkumník Bubendra Mishra je popisuje jako lávové koule, prachoví obři, kteří vznikají mechanismem zvaným streamovací nestabilita. Galaktická porodnice hned vedle nejnebezpečnějšího sousedství ve vesmíru. Realitní agent by měl co vysvětlovat. Potvrdit to možná pomůže gravitační čočkování. Zatím je to teorie, ale krásně odvážná. Držte si planety, ať vám neuletí. Mějte se pozemsky.
3: Tak co? Dobrý?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chstánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle nového objevu, který popsal portál space.com, by se právě tam mohly rodit miliony planet. Vědci z Univerzity v Kolorádu vytvořili počítačový model akrečního disku kolem aktivního galaktického jádra. A výsledek? Na okrajích těchto zářivých výruch plynu a prachu by mohly vznikat planety o hmotnosti Jupiteru. Odhadem miliony kusů, vzdálené desítky parseků od černé díry. Výzkumník Bupendra Mishra je popisuje jako lávové koule, prachoví obři, kteří vznikají mechanismem zvaným streamovací nestabilita. Galaktická porodnice hned vedle nejnebezpečnějšího sousedství ve vesmíru. Realitní agent by měl co vysvětlovat. Potvrdit to možná pomůže gravitační čočkování. Zatím je to teorie, ale krásně odvážná. Držte si planety, ať vám neuletí. Mějte se pozitivně.

0: života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chřtánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle nového objevu, který popsal portál space.com, by se právě tam mohly rodit miliony planet. Vědci z Univerzity v Kolorádu vytvořili počítačový model akrečního disku kolem aktivního galaktického jádra. A výsledek? Na okrajích těchto zářivých výruch plynu a prachu by mohly vznikat planety o hmotnosti Jupiteru. Odhadem miliony kusů, vzdálené desítky parseků od černé díry. Výzkumník Bupendra Mishra je popisuje jako lávové koule, prachoví obři, kteří vznikají mechanismem zvaným streamovací nestabilita. Galaktická porodnice hned vedle nejnebezpečnějšího sousedství ve vesmíru. Realitní agent by měl co vysvětlovat. Potvrdit to možná pomůže gravitační čočkování. Zatím je to teorie, ale krásně odvážná. Držte si planety, ať vám neuletí. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chřtánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle nového objevu, který popsal portál space.com, by se právě tam mohly rodit miliony planet. Vědci z Univerzity v Kolorádu vytvořili počítačový model akrečního disku kolem aktivního galaktického jádra. A výsledek? Na okrajích těchto zářivých výruch plynu a prachu by mohly vznikat planety o hmotnosti Jupiteru. Odhadem miliony kusů, vzdálené desítky parseků od černé díry. Výzkumník Bupendra Mishra je popisuje jako lávové koule, prachoví obři, kteří vznikají mechanismem zvaným streamovací nestabilita. Galaktická porodnice hned vedle nejnebezpečnějšího z

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chřtánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle nového objevu, který popsal portál space.com, by se právě tam mohly rodit miliony planet. Vědci z Univerzity v Kolorádu vytvořili počítačový model akrečního disku kolem aktivního galaktického jádra. A výsledek? Na okrajích těchto zářivých výruch plynu a prachu by mohly vznikat planety o hmotnosti Jupiteru. Odhadem miliony kusů, vzdálené desítky parseků od černé díry. Výzkumník Bhupendra Mishra je popisuje jako lávové koule, prachoví obři, kteří vznikají mechanismem zvaným streamovací nestabilita. Galaktická porodnice hned vedle nejnebezpečnějšího sousedství ve vesmíru. Realitní agent by měl co vysvětlovat. Potvrdit to možná pomůže gravitační čočkování. Zatím je to teorie, ale krásně odvážná. Držte si planety, ať vám neuletí. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.
3: ZUN. ZUN.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chřtánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle nového objevu, který popsal portál space.com, by se právě tam mohly rodit miliony planet. Vědci z Univerzity v Kolorádu vytvořili počítačový model akrečního disku kolem aktivního galaktického jádra. A výsledek? Na okrajích těchto zářivých výruch plynu a prachu by mohly vznikat planety o hmotnosti Jupiteru. Odhadem miliony kusů, vzdálené desítky parseků od černé díry. Výzkumník Bupendra Mishra je popisuje jako lávové koule, prachoví obři, kteří vznikají mechanismem zvaným streamovací nestabilita. Galaktická porodnice hned vedle nejnebezpečnějšího sousedství ve vesmíru. Realitní agent by měl co vysvětlovat. Potvrdit to možná pomůže gravitační čočkování. Zatím je to teorie, ale krásně odvážná. Držte si planety, ať vám neuletí. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme tam, kam se obvykle dívat nechcete. Přímo do chstánu supermasivní černé díry. A světe div se, podle

0: Zoon.
1: Hey, one tall, one short.

Space Between. EFG. Like Rwanda. A stále ladí Zone Radio DAB+ a počúvaš Deep Wave.

0: Toto je MRK. Closure.
1: Zone.

garage, soulful, deep. It's all music to me. It's all music to me.

0: od. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.